Takže this is Skytek, geniálny producent Chris Avantgarde razem s Poté Down for the Night. Už předtem nové Fishery, Florence Arman, What a Life. Už to moment, Justus, numerem Move to the Rhythm. Dajte głośny.